0: Proverbis. Chi che cauma da giuven, ise da vegl.
1: Dun-tuk-dun, dun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-t